0: Ranná show plná hitov.
1: Mesíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.